výzvě moderátorů typujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.

letiště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Dubňanech. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 26. července od 14 hodin na koupališti v Dubňanech. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

prodejem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyclo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyclo Kyjov. www.top-cyklo.cz

0: již míří na koupaliště Dunesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s rádiem Jich.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích.
1: Více info na www.radiojich.cz.
0: Rádio Jich.

0: Jděte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
1: Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku.
0: Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok?
1: Poslouchejte rádio jich.
0: Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun.
1: Soutěžíme od rána do večera.
0: Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.

koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Dubňanech. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště! S rádiem Jih! Tak nezapomeňte! Sejdeme se v neděli 26. července od 14 hodin na koupališti v Dubňanech. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro

s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.

již míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

jich. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek.

Krásné nedělní ráno přeju vám všem, milí přátelé, jak na rádiu Jich, kde začala Jich paráda, tak samozřejmě také na rádiu Jich cymbálka, a to už posloucháte v dnešní repríze. V každém případě bude hrát pěkná dechovka a to se právě na nedělní ránko vždycky hodí, a tak začneme hezký den. Dnes na úvod to budou Bojané, kapela Bojané, kteří, jak pevně věřím, navodí tu správnou hraní pohodu. V Dolních Bojanovicích, lépe řečeno na jejím okraji, jsem i já strávil spoustu času. Ano, na výpadovce směrem na Josefov stojí Tone Studio Jaromíra Reichmana, kde vznikla obrovská řada nahrávek všech hudebních žánrů a troufnu si říct, že dechovka určitě vede, a to je dobře. Kde jinde na světě mají takovou spoustu skvělých kapel a Bojané patří ke špici pelotonu. Tak, po úvodní polce kluci z Moravy Valčík zakukala kukulenka, polka Šohajek od Hodonína a směs spolek Bojané. Hezký poslech vám přeje Franta Uher.

Posloucháte Dech parádu, máme neděli 19. července, svátek slaví Čeněk. Dnes jsme začali v Dolních Bojanovicích, kde vlastně ještě chvíli zůstaneme. Místní základní umělecká škola vychovává spousty vynikajících muzikantů a tak není divu, že v obci funguje i více dechových hudeb. A další špičkovou kapelou, na kterou nesmíme zapomenout, je Šohajka.

Máte dech, pravdu, milí přátelé, máme neděli 19. července a další kapelou, která na dnes zazáří v naší dechparádě, bude Boršičanka Antonína Koníčka. Připomenu, že kapela vznikla v roce 2001 a už o rok později se stala prvním vícemistrem Evropy v profesionálních dechovek. Takže Tonda to uměl zít za ten správný konec a Boršičanka hraje i po těch letech jako za mladá. Když ta Boršičanka hrá ve Starém Vinohradě a nad Moravu, to je dnešní nabídka.

No a teď už opět vaše přáníčka. Milé rádio, prosíme o písničku pro Josefa Nekvasila, který oslavil 14. července své 56. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody přeje přítelkyně Zdena a sestra Mirka s celou rodinou. No a teď budeme verbovat, Bojané a Verbůník, až já budu z Košic mašírovat.

Tak jsme, přátelé, doverbovali a já tady mám další přáníčko, milé rádio. Jich chtěli bychom vaším prostřednictvím nechat zahrát paní Jindřišce Francové, která v neděli 19.7. oslaví krásné 86. narozeniny. Zahrajte jí prosím pořadu Dech paráda s Frantou Uhrem písničku Holuběnka. K tvým narozeninám jen to krásné, protože co je krásné, je i vzácné. Lásky a radosti, ať máš nejvíce, protože život bez nich je jako knot bez svíce. Že jsi o rok starší, komu to vadí, vždyť tě máme pořád všichni rádi. Snad tohle naše přáníčko potěší tvé srdíčko. To vše přeje manžel Jiří a celá rodina. Vnučka Berenika posílá velkou pusu. Mockrát děkujeme. Není záč a tady už je slavná písnička Jiřího Zmoška Holuběnka a na jejím letu jí doprovodí kapela Mistříňanka.

Balkánskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohají z chasů zaspívá.

Dohrála nám kapela Hovorané a byla to slovácká vonička. No přátelé, naše dechparáda se posunula pomalu, ale jistě do finálové části. S přáním hezké neděle se s vámi loučí a na další setkání se těší Franta Uher. Naslyšenou.

0: Nájem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
1: Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku.
0: Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok?
1: Poslouchejte Rádio Jih.
0: Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun.
1: Soutěžíme od rána do večera.
0: Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: již míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s rádiem Jich.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích.
1: Více info na www.radiojich.cz.
0: Rádio Jich.

0: nabíjených do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kiosk při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz.

0: míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
1: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Podivínský mazec, co to jako je?
3: Neposloucháš? Nevíš?
4: 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih.

Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Zdraví!

0: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
6: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
5: Více na www.tymaturciak.art.
7: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve Vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyně Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů. Na Rádio Jih.

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jich.

0: Rádio již míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
1: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
2: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
3: Pro toho, kdo chce žít.
2: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi. Písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticket Portal. Ondřej Havelka.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Hity, kterým rozumíte.
3: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu Jih.
4: Od 9 do 10.

0: českých a slovenských hitů. Od 9 do 10 na Rádiu Jih.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Máte rádi dobré pivo, skvělé jídlo a pohodovou letní atmosféru? Přijďte na pivní slavnosti do Bohuslavic u Kyjova. Už v sobotu 1. srpna od 14 hodin na fotbalovém hřišti vás čeká gurmánský zážitek, živá hudba, skvělé občerstvení i zábava a dobroty pro děti. Užijte si příjemné odpoledne pro celou rodinu. Více informací na Facebooku Sokol Bohuslavice. Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo. Pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v pátek 24. července od 17 hodin na Starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí Starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz.
1: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
1: Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku.
0: Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyo při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok?
1: Poslouchejte rádio jich.
0: Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun.
1: Soutěžíme od rána do večera.
0: Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz

0: www.klimastyle.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, vychází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
3: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jich míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojich.cz.
1: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 letra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme autoelektrikáře a mechanika do pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Radio Jih.

0: But you're just a boy.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz. Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovrán. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
1: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
5: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
6: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve Vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
7: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojich.cz. Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečko. Lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Integrovaná střední škola Hodonín přijme od 1. září 2026 vedoucí školní jídelny. Výhodou je středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, praxe v kuchyni, uživatelská znalost práce na počítači, zkušenosti s vedením týmu a znalost hygienických předpisů HACCP. V případě zájmu zašlete svůj životopis paní Macalíkové na e-mail ekonom@iss.ho.cz. Více informací najdete na www.iss.ho.cz.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Rádio Jih. Hity pro dobro.

0: objem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
1: Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku.
0: Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok?
1: Poslouchejte Rádio Jih.
0: Po výzvě moderátorů typujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun.
1: Soutěžíme od rána do večera.
0: Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
2: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
3: Pro toho, kdo chce žít.
2: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi. Písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál. Ondřej Havelka, Melody Makers a Adam Plachetka. 10. srpna v letním kině Kyjov.
3: Pro nás bude nebe na zemi.
4: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristovao, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Myšík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na MKLV Fest. A buď u toho!
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 000 a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
7: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
8: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
9: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
10: Podivínský mazec, co to jako je?
11: Neposloucháš? Nevíš?
12: 15. ročník traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky vedle.

0: Babiš míří na koupaliště do Nesovic.
1: Hurá na koupaliště!
0: Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s Rádiem Jih.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
3: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme autoelektrikáře a mechanika do Pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
4: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou s skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born and Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
5: Rádio Jih.

0: V rámci Modrého úterý vás zveme na koncert Igora Orozoviče do Podivína. Přijďte si vychutnat jedinečný hudební večer plný šanzonu, popu, jazzu i blues v úterý 21. července od 19.30 do amfiteátru Spolkového domu v Podivíně. Vstupenky pořídíte na SMS ticket. V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušankách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v pátek 24. července od 17 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Klapněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz. Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu. Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 000 a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve Vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům, a to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: Radio již míří na koupaliště Donesovic.
1: Hurá na koupaliště!
0: Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s Rádiem Jih.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečko. Lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu.

0: Zájem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
2: Podivínský mazec, co to jako je?
3: Neposloucháš? Nevíš?
4: 15. ročník traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Jich míří na koupaliště do Dubňan. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Dubňanech. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště! S rádiem Jich! Tak nezapomeňte! Sejdeme se v neděli 26. července od 14 hodin na koupališti v Dubňanech. Více info na www.radiojich.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vínce v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve Vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům, a to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, bo si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM. 1, 2, 3.

0: Máte rádi dobré pivo, skvělé jídlo a pohodovou letní atmosféru? Přijďte na pivní slavnosti do Bohuslavic u Kyjova. Už v sobotu 1. srpna od 14 hodin na fotbalovém hřišti vás čeká gurmánský zážitek, živá hudba, skvělé občerstvení i zábava a dobroty pro děti. Užijte si příjemné odpoledne pro celou rodinu. Více informací na Facebooku Sokol Bohuslavice. Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo. V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v pátek 24. července od 17 hodin na Starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí Starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný lajna Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human a Zamyšník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
2: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
3: Pro toho, kdo chce žít.
2: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi. Písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál.

výživa a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou s skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.

0: podnikáte srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojih.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vínce v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve Vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
1: Rádio Jih.

0: Poradte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme autoelektrikáře a mechanika do pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: And feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: koupaliště do Dubna. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Dubňanech. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 26. července od 14 hodin na koupališti v Dubňanech. Více info na www.radiojih.cz.
1: Podivínský mazec, co to jako je?
2: Neposloucháš? Nevíš?
3: 15. ročník traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, bo si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

V rámci Modrého úterý vás zveme na koncert Igora Orozoviče do Podivína. Přijďte si vychutnat jedinečný hudební večer plný šanzonu, popu, jazzu i blues v úterý 21. července od 19.30 do amfiteátru Spolkového domu v Podivíně. Vstupenky pořídíte na SMS tiket. V pátek 24. července se otevřou brány Vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do Vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
4: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve Vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
5: Integrovaná střední škola Hodonín přijme od 1. září 2026 vedoucí školní jídelny. Výhodou je středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, praxe v kuchyni, uživatelská znalost práce na počítači, zkušenosti s vedením týmu a znalost hygienických předpisů HACCP. V případě zájmu zašlete svůj životopis paní Macalíkové na e-mail ekonom@iss.cz. Více informací najdete na www.issho.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.

0: srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojich.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, bo si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Rádio Jich.

0: Jeďte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Gnoso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human a za Myšík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

míří na koupaliště do Dubňa. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Dubňanech. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 26. července od 14 hodin na koupališti v Dubňanech. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro

0: jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: děláte srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojich.cz.
2: Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu.

5000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.

míří na koupaliště do Dubna. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Dubňanech. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 26. července od 14 hodin na koupališti v Dubňanech. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

nabíjených do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.

0: jednáte srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Jeďte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.

míří na koupaliště do Dubna. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Dubňanech. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 26. července od 14 hodin na koupališti v Dubňanech. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

zemích do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.

0: máš?
1: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojich.cz. Rádio Jich.

0: prodejem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospěte.

míří na koupaliště do Dubna. Hurá na koupaliště! Už v neděli 26. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Dubňanech. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 26. července od 14 hodin na koupališti v Dubňanech. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

Zlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz

0: jednáte srdcem,
1: dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojih.cz. Rádio Jih.